kteří to tady začínali, že jo, David Hanouch a spol, že jo, kteří už tady nejsou mezi námi, takže by byla škoda prostě

krás našich a můj tatínek byl housle, z toho sloví virtuos, ale taky krásně maloval a uměl se nádherně dívat na svět. Takže on mě k tomuhle přivedl. Dívat se na západ

0: Náštění? Jdeme. A nebo povalí někdo mě? To bych chtěl vidět, tak vy mě povalíte.
1: Tak. Co

líbila ta moje zapálenost, to, s jakou vervou k tomu přistupuju, možná i právě ta naivita. A vlastně dodržel po celou dobu toho našeho fungování profesního, vždycky dodržel

0: hrozně důležitý a myslím, že lidi, kteří sem nejezdí, to možná nevědí úplně v plném kontextu, ale já to vím.
1: Když mě právě napadlo to zvláštní rozhraní, že ta politika je taková jako

Pro zemědělce je jedním z atributů začátku léta seno. A právě ono bude jedním z hlavních témat dnešního dílu našeho seriálu. Ale o tom až

0: neufinancují z vlastních zdrojů.
1: No, jasný.
0: Protože ten trh je tak ohromný a tak jako drahej, jenom pracovní síla v porovnání jako pořád s českou nebo slovenskou.

něco přijde z Ústí, něco vymyslí, vole. A já jsem říkal, hele, udělám festival Hore, moře, oceány a Pink. A tam vznikl, ale protože Ústí nad Labem prostě bohužel

Tak je to 18. sympózium právě dneska, ale nějaký ty sympózia tam byly dokonce zdvojený, takže tam byly vlastně v jeden rok byly dvě, na podzim a na jaře.

0: kormidlo. Ono je to pár let, ale kolik jste naplula od té doby?
1: Oh, není to moc.
0: Více malého plavidla.
1: Je to zase o tom...

vlastně lidem, kteří si kupují ojetinu, dát pocit, jako kdyby si kupovali to nový auto. I s těmi službami, s těmi zárukami, protože vím, protože ty auta kupuju, on vlastně začal jako první tady kupovat auta za hotovost.

0: jezdí strašně ráda, já jsem rád, že jsem jezdíš ráda. Ve čtvrtek jsi neviděla Leviatana, ale hezky znám ho uvedla, tu premiéru, a jdeš zítra.
1: Jdu zítra, dělala jsem, co jsem mohla, jdu zítra a strašně se těším. Já jsem se rozhodla, že ten týden

0: Je to v tobě, že bys přišla domů a řekla bys, tak teď fakt nevím, co dál, jako co s tím udělat. A to, máš to takhle hozený, že si to můžeš doma, že se můžeš
1: Jo,
0: doma takzvaně vybrečet?
1: protože manžel taky chodila.

0: moc krát děkuju za podporu všem, kteří nám na to dávají peníze, protože festival je zadarmo, protože pokud někoho chcete edukovat, tak to prostě zadarmo musíte dělat.
1: My jsme si to už

potkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou

Protože ta energie z těch lidí, kteří jsou tady, to je, když jsme měli společného nepřítele a bojovali jsme proti něm. A teďka tady jakoby najednou je strašně společných přátel, který mají

vzdávat a když zjistil, že jsme z Budějovic, tak říkal, no já jsem Kolarik, mě to tady patří, naší rodině a vy jste z Budějovic, pojďte, já vás tady provedu. Takže opravdu se člověk cítí jako VIP.

0: zákazník pořád v našich končinách má pocit, že když si kupuje něco, takže to bude mít na dosmrti a že do toho nemusí nikdy investovat.
1: Za 20% ceny, že koupíš ano. něco, jako kdyby to sjelo z linky.
0: A ten Tony vlastně jako si

0: nicméně, co tě potápění ve Vltavě?
1: Si ma zaskočil. Já jsem se nepotápala ani v oceáně, to ještě vo Vltavě, ale chodíme na ten padobor.

naučil můj tatínek, velmi opatrná na to, abych rybě neublížila nebo abych s ní zacházela šetrně. Na to jsem opravdu vysazená. Tak ale někdy, když ty lidi si ani nepřečtou